0: Reakce v lichtenštejnských novinách prosinec 1920. Oboje lichtenštejnské noviny Lichtensteiner Volksblatt, Lichtensteinský lidový list a Oberheinische Nachrichten, Hornorínské zprávy, se společností národů podrobně zabývaly především pak otázkou zamítnutí žádosti Lichtensteinska o přijetí v prosinci 1920. List Oberheinische Nachrichten využil zamítavý postoj společnosti národů k podpoře požadavku jemu blízké křesťansko-sociální strany, aby Lichtensteinsko vyvíjelo samostatnější politiku. Už v září 1919 Oberheinische Nachrichten poznamenali, že malé státy Andorra a San Marino dosud nevystupovaly samostatně, stejně tak Lichtensteinsko a Monako. 1. prosince 1920 převzali Oberheinische Nachrichten zprávu Neue Zürcher Zeitung o zamítnutí lichtenštejnské žádosti o přijetí. Oberheinische Nachrichten tomu poznamenali, že tím byly zklamány různé naděje různých stran, které se pojily s přijetím do společnosti národů. 10. prosince publikovali Oberheinische Nachrichten delší článek o rozhodnutí 5. komise nepřijmout za členy společnosti národů úplně malé státy jako Lichtensteinsko, Monako, San Marino a tak dále. Autor konstatoval, že společnost národů spochybňuje naši státnost. Tázal se, zda je to následek tzv. Teorie přívěšku, podle které byla naše země v důsledku svých dřívějších mnohočetných vztahů s Rakouskem, v důsledku smluv, ale především kvůli své správě rakouskými úředníky, skutečně jen částí Rakouska. Těžiště mezinárodní politiky se nyní podle autora musí nacházet ve Vaduzu a v Bernu. Tato poznámka nebyla narážkou namířenou jen proti knížecí kabinetní kanceláři ve Vídni, ale i proti princi Eduardovi, jakožto vedoucímu vídeňského vyslanectví. O týden později Oberheinische Nachrichten konstatovali, že asi ještě nikdy nebylo trefněji a jasněji vyjádřeno heslo Lichtensteinsko Lichtensteincům. Než návrhem přijímací komise zamítnout žádost Lichtensteinska o přijetí. Tento návrh byl odůvodněn tím, že Lichtensteinsko postoupilo v důsledku své malé velikosti a geografické polohy část svých výsostných státních práv jiným státům. Přijímací komise podle novin z těchto důvodů došla k přesvědčení, že Lichtensteinsko není schopno splnit všechny povinnosti uložené členům společnosti národů. Lidová strana, jak dále uváděl článek, právem proti této neuvěřitelné závislosti na starém Rakousku bojovala. Z mezinárodního hlediska byla naše samostatnost více zdáním než skutečností. Skutečnost, že Lichtensteinsko nebylo přijato společností národů, znamenala podle autora článku špatný verdikt o naší minulosti. Ve svém vydání z 24. prosince se Oberheinische Nachrichten tématu věnovali znovu. Citovali švýcarský list Neue Zürcher Zeitung, který konstatoval, že Lichtensteinsko bylo zváženo na váhách a sledováno příliš lehkým. Ještě nikdy, domníval se autor článku v Oberheinische Nachrichten, nebyl vysloven tak zničující výrok o teorii přívěšku a praxi naší země vůči starému Rakousku. Požadavky lidové strany a jejich přátel se nyní určitě budou i v horních regionech a protivníkům jevit jako jdoucí správným směrem, domníval se autor. Ve vydání z 31. prosince opakoval jiný článek dříve vyslovené argumenty a na závěr mínil, že nyní platí víc než dosud heslo Lichtensteinsko právě nyní úplně a zcela Lichtensteincům. Lichtensteiner Volksblatt zastával podle očekávání opačné pozice než Oberheinische Nachrichten, tedy stanovisko obhajující politiku vlády. 1. prosince přinesl Lichtensteiner Volksblatt stručnou zprávu, že se přijetí Lichtensteinska do společnosti národů jeví jako vyloučené. Jako důvod tohoto rozhodnutí uvedly noviny maličkou rozlohu území a velmi nízký počet obyvatel. Návrh Švýcarska nepřijmout Lichtensteinsko za řádného člena, ale umožnit mu zastupovat jeho zájmy ve společnosti národů, narazil podle listu na potíže. 22. prosince zaujal Lichtensteiner Volksblatt stanovisko ke článku v Oberheinische Nachrichten. Autor zdůraznil, že článek v Oberheinische Nachrichten je způsobilý, otevřít v tuzemsku i zahraničí do kořán brány milým názorům a o otázce naší suverenity. Lichtenštejnsko dosáhlo, čeho chtělo, totiž uznání své suverenity. Společnost národů uvádělo se dále v listu. Pisatel dalším článku novinám Oberheinische Nachrichten vytýkal, že se na samostatnost Lichtenštejnska dívají stejnou optikou jako Češi. Ti však pošilhávají po knížecích majetcích nadcházejících se všech zemích. Námitky proti přijetí Lichtenštejnska do společnosti národů přicházely podle článku téměř výlučně od mladé mocnosti, míněno bylo Československo a teď znovu od Oberheinische Nachrichten. Autor chtěl dle svých slov zabránit, aby kvůli článku v Oberheinische Nachrichten vznikly v zahraničí nesprávné názory. Lichtenštejnsko je zkrátka příliš malé a příliš nevýznamné, už aby bylo přijato do společnosti národů, argumentoval Lichtensteinische Volksblatt ještě v únoru 21. Snažit se vyšťourat jiné důvody je údajně zbytečné. Malá velikost Lichtenštejnska, tolik článek podmiňuje zkrátka vždy určitou závislost na ekonomicky silnějším státu. Dříve to byla podunajská monarchie, nyní to má být a bude Švýcarsko. Reakce Vídně a Vaduzu, prosinec. Ve Vídni a Vaduzu se zodpovědné osoby snažily, aby škody byly co nejmenší. S výsledkem porad a rozhodnutím společnosti národů mohly být spokojeny v tom smyslu, že byla potvrzena suverenita Lichtenštejnska. Na tuto skutečnost kladla vláda i kabinetní kancelář ve svých vyjádřeních pro veřejnost velký důraz. Kabinetní kancelář označila článek týkající se společnosti národů, který byl publikován v Oberheinische Nachrichten jako nenávistné skutečnosti neodpovídající výpady, které je třeba korigovat. Justiční oddělení ústřední knížecí kanceláře sepsalo z tohoto důvodu stanovisko, které mělo sloužit jako osvěta proti příslušným tendenčním a nesprávným novinovým zprávám knížectví a Československu. Lichtenštejncům bylo údajně nutné jasně ukázat, co si myslet o novinových žvástech v Oberheinische Nachrichten. V různých novinách byl proto uveřejněn text usnesení shromáždění společnosti národů, že byla ustanovena speciální komise, která měla prozkoumat, zda a jak by bylo možné přičlenit ke společnosti národů ty suverénní státy, které kvůli své malé velikosti nemohou být přijaty za řádné členy. Článek upozorňoval i na zprávu 5. komise z 6. prosince 1920, která Lichtenštejnsko označovala z právního hlediska za suverénní stát. Další snahy a postoje Československa. Lichtenštejnsko sledovalo otázku svého přičlenění ke společnosti národů i v následujícím roce, protože podnět ke zkoumání, zda by bylo možné přičlenit malé státy, vzešel ze Švýcarska, panovala v Lichtenštejnsku naděje, že Švýcarsko bude do této komise jmenováno a mohlo by pak obhajovat lichtenštejnské stanovisko. Návrhy na revizi úmluvy ve prospěch malých států měly být podány do 31. března 1921, aby mohly být projednány na zářijovém zasedání shromáždění společnosti národů. Předseda lichtenštejnské vlády Peer navštívil koncem ledna 1921 v Bernu Giuseppa Mottu, vedoucího švýcarského politického departmentu EPD, to jest švýcarského ministerstva zahraničí, a poděkoval mu za jeho vystupování ve prospěch Lichtenštejnska na shromáždění společnosti národů. Motta se při této příležitosti vyjádřil, že to pro Lichtenštejnsko dopadlo dobře, protože mu byly přiznány všechny výhody, které společnost národů může poskytnout, aniž by museli nést horentní náklady. Peer Mottu požádal, aby svou vřelou a cennou podporu a přímluvou poctil knížectví i na nadcházejícím podzimním zasedání shromáždění společnosti národů, které bude jednat a rozhodne o jím Mottou iniciovaném přičlenění Lichtenštejnska ke společnosti. EPD také signalizoval Lichtenštejnsku ochotu zasazovat se o uskutečnění jím vzneseného návrhu. Emil Beck proto EPD obratem sdělil, že intencím a potřebám Lichtenštejnska by asi nejlépe vyhovovalo, kdyby bylo možné zajistit knížectví výhody a záruky společnosti národů, aniž by tím muselo převzít její břemena a povinnosti. Emil Beck se spojil s Paulem Rügerem z EPD a jednal s ním o dalším postupu. Důležitou otázkou bylo formulování nové žádosti o přijetí. Deck a Rüger navrhli společně text, který dle jejich názoru odpovídal lichtenštejnským potřebám. Klíčová věta této formulace zněla: Shromáždění společnosti národů prohlašuje, že pokládá Lichtenštejnsko za spřátelený a přičleněný stát, který požívá všech výhod a záruk členů společnosti národů. Tato úmyslně velmi obecná formulace, která se nezmiňovala o zproštění vojenských a finančních závazků, měla zlepšit vyhlídky na přijetí. Vláda ve Vaduzu vyjádřila s formulací souhlas. Princ Eduard mínil, pokud nám tato formulace bude potvrzena, lze z ní kdykoliv odvodit tyto výhody, případně požadovat a dosáhnout oficiální interpretace. Princ Eduard pověřil Emila Becka, aby z EPD v Bernu dojednal příslušný postup. Jakmile Švýcarsko podnikne první kroky, chtěl se princ Eduard obrátit na zástupce různých států. Velké Británie, Francie, Itálie, Argentíny, Belgie, Řecka, Holandska, Švédska, Španělska, Polska nebo Rumunska. Byl přesvědčen, že tyto státy projeví největší a nejbláhovolnější zájem o Lichtenštejnsko a vysloví se v jeho prospěch. Záležitost se však nevyvíjela tak, jak Lichtenštejnsko doufalo. Společnost národů totiž nejmenovala do komise zkoumající otázku přičlenění malých států švýcarského zástupce. Z tohoto důvodu odpadla i možnost předložit komisi prostřednictvím Švýcarska navrženou formulaci. Komise, která zasedala nejprve v Ženevě a potom v Londýně, byla tvořena zástupci 9 států. Jejím místopředsedou byl československý ministr zahraničí Eduard Beneš. EPD zaslalo neoficiálně stálému tajemnickému úřadu Společnosti národů memorandum. V tomto memorandu se navrhlo dovolit malým státům podílet se na činnosti všech institucí Společnosti národů, aniž by byly přijaty za členy. Tato varianta by byla proveditelná bez změny úmluvy. Druhé řešení spatřovalo memorandum v subsidiární formě členství. Malým státům měl být dle tohoto návrhu přiznán status po vzoru přidružených území staré švýcarské konfederace. Malý stát by se mohl spojit s některým členským státem a byl by jim zastupován ve společnosti. Lichtenštejnské vyslanectví ve Vídni dále upozorňovalo na význam členství Lichtenštejnska ve Společnosti národů. Princ Eduard sdělil Emilu Beckovi, vy a já musíme pokládat za náš nejdůležitější diplomatický úkol prosadit na zářijovém zasedání přičlenění Lichtenštejnska ke Společnosti národů. Podle prince Eduarda vyžaduje především vývoj věcí v Čechách rozhodným způsobem podniknout vše, aby byla zaručena možnost obrátit se případně na soud Společnosti národů. Princ Eduard měl rovněž pochybnosti kvůli složení komise, která měla tyto otázky zkoumat. Část členů neměla dle jeho názoru žádný zvláštní zájem o tyto otázky. Naproti tomu Beneš bude zastávat našemu přijetí nepřátelské stanovisko. Odmítavý postoj Beneše vůči přijetí Lichtenštejnska potvrzovaly i zprávy od švýcarské strany. Švýcarský konzul v Praze, Gérald de Tindré, sondoval v květnu 1921, jaký je postoj československé vlády ve věci případného převzetí zastoupení lichtenštejnských zájmů v Praze švýcarském. Beneš podle něj odůvodňoval své pochybnosti o suverenitě Lichtenštejnska tím, že přece lichtenštejnské knížectví nebylo přijato do Společnosti národů. Toto stanovisko konstatuje dále poznámka švýcarského velvyslance, zaujímala československá delegace na prvním zasedání shromáždění Společnosti národů koncem roku 1920. Beneš, který této delegaci předsedal, nejen energicky vystupoval proti přijetí Lichtenštejnska do Společnosti národů. Jako zpravodaj druhé podkomise, páté komise také požadoval výslovně odůvodnit nepřijetí Lichtenštejnska nedostatkem suverenity knížectví. Švýcarská delegace v reakci na tento postoj zdůraznila, že charakter Lichtenštejnska jako suverénního státu nelze zpochybňovat. Postoj Prahy vůči Lichtenštejnsku jako zemi s údajným nedostatkem suverenity bylo údajně možné čelit argumentem, že Švýcarsko převezme zastupování zájmů státu, který byl uznán jako suverénní. Na popud švýcarské delegace obsahovala závěrečná zpráva páté komise v souladu s tím i prohlášení, že správně viděno je knížectví suverénním státem. Shromáždění společnosti národů tuto rezoluci s formálním odkazem na Lichtenštejnsko jednohlasně schválilo a tím potvrdilo suverenitu této zemičky. Významný zajištěním nároku na suverenitu pro knížecí rod v souvislosti s chystanou pozemkovou reformou v Československu ukazuje posudek Lea Strizovera. Suverenita knížete z Lichtenštejnska ze 4. března 1921. Strizover se v něm odvolává na výrok společnosti národů jako na doklad uznání suverenity Lichtenštejnska. Suverenitou státu odůvodňuje i suverenitu vládnoucího knížete, který je jako nejvyšší bezprostřední orgán nositelem suverénní státní moci svého státu. S tímto právním postavením knížete, tolik Strizover, není slučitelný osobní poddaný poměr vůči jinému státu. To znamená, že vládnoucí kníže nemůže být současně občanem jiného státu. Z toho vyplývá, že vládnoucí kníže Lichtenštejna nemůže být považován ani za rakouského občana. Všeobecná nálada ve společnosti národů byla mezi tím Lichtenštejnsku nepříznivá. Na zasedání v září 1921 byly sice přijaty pobaltské státy a společnost národů se rozšířila na 51 členských států. Ve věci přičlenění nejmenších států však shromáždění schválilo pouze obecně jejich přijímání, aniž by však přijalo konkrétní usnesení. Další zprávě EPD sděloval, že návrhu Švýcarska, aby byla nejmenším mezinárodním útvarům ve společnosti národů přiznána role přidružených území, nebylo vyhověno. Shromáždění sice byla myšlenka přijetí malých států spíše sympatická, přesto však vydalo rezoluci, že teprve vývoj společnosti národů ukáže, jakým způsobem bude možné nejmenší státy k práci společnosti národů přibrat. Švýcarsko navrhovalo tři možná řešení této otázky. Za A. Vlády malých států budou o činnosti společnosti národů informovány přímo nebo nepřímo sousedním státem. Za B. Malé státy budou zmocněny vyslat na zasedání shromáždění společnosti národů zástupce, pokud se shromáždění bude radit o záležitostech týkajících se jejich zájmů. Za C. Malé státy se budou moci podílet na činnosti technických organizací společnosti národů s poradním hlasem. Lichtenštejnsko by se tak například mohlo zúčastnit konference transitní organizace, kde by se projednávaly i poměry na železnici na jejich území. Shromáždění společnosti národů se nedokázalo rozhodnout pro žádný z navržených systémů. Pouze se 4. října 1921 usneslo, že počká na další vývoj. Otázka přijetí malých států pak nebyla dále sledována. Celá záležitost ale zůstala ležet v archívech společnosti národů, odkud ji nikdo nevyzvedl, ani Lichtenštejnsko. Jako stručná dodatečná úvaha budíž zmíněna jedna poznámka z roku 1927. Jednalo se o to, zda orgány společnosti národů opírající se pouze o skutečnost, že Lichtenštejnsko není členským státem, odpírají nebo mohou odepřít, vyhovět požadavku Lichtenštejnska, aby se zabývali konfliktem mezi Lichtenštejnskem a členským státem společnosti národů. Konkrétně vyvstala otázka, zda lze článek 17 úmluvy aplikovat na spor, který má v současnosti Lichtenštejnsko s Československem ohledně otázky pozemkového majetku knížecího rodu Lichtenštejnů v Československu. Podle názoru autora této poznámky by se společnost národů měla tímto konfliktem zabývat. Zabývala se už analogickým konfliktem mezi Rumunskem a Maďarskem v roce 1923. Rozhodující bylo, že se společnost národů musela věnovat pouze těm sporným případům, které by podle o článku 12 úmluvy společnosti národů mohly vést k roztržce. Navzdory těmto úvahám se zdá, že k takovému zprostředkovatelskému kroku společnosti národů nedošlo. Na základě spisového materiálu už loženého v archívech alespoň nelze žádné takové zprostředkování doložit.
1: Radio Y. Unser Radio im Land um Hollabrunn, im Retzeland und im Znämerland. www.radioy.at Wir hören uns.
2: Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
3: Im Studio heute Jürgen Rendl.
2: Nachrichten.
3: Fico trifft bei EPG-Gipfel in Erevan auch Zelensky. 107. Todestag, Gedenken an General Milan Rastislav Stefanik. Verkäufer müssen in der Slowakei mindestens eine bargeldlose Zahlungsart akzeptieren. Der slowakische Premier Robert Fico nimmt am Montag in Armenien am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft EPG teil. In der Hauptstadt Jerewan werden Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern erwartet. Darunter ist auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, mit dem der slowakische Regierungschef ein separates Treffen vereinbart hat. Obwohl die Slowakei und die Ukraine laut Fico in einigen Punkten unterschiedliche Ansichten vertreten, bestehe ein gemeinsames Interesse an guten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Beim 8. EPG-Gipfel in Jerewan stehen die Themen Sicherheitspolitik, Stärkung der Demokratie, Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklungen im Mittelpunkt. Ziel der 2022 gegründeten EPG ist es, Raum für politischen Dialog und Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent zu schaffen. Am 4. Mai gedenkt man in der Slowakei des Todes des häufig auch als Nationalhelden verehrten Generals Milan Rastislav Stefanik. Laut Präsident Peter Pellegrini bewies Stefanik großen Mut und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme wurde er ein hervorragender Soldat und Kommandant. Die tschechoslowakischen Legionen unter seiner Führung waren ein überzeugendes Beispiel dafür, dass der zukünftige Staat der Tschechen und Slowakei